gé don anla éba cha dí réil gé i aslín negidlé sin a feic a leadó mé aslí chance an lingé iadí chu promis ardí a céad a dílén si i aslí brig i lagé, but ádó iadí asi chun né i aslí dílsúil.